zwar vůbec chále liny, ta irasta, ta se čají vare sočná. Se irasta vkr lokalej, vkr je, a pak ekta učrej je, džedžet.